0: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Častěji už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Posloucháte Klasik Praha.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Co to je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Jsme Klasik Praha.

Hezké středeční ráno, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 5:07, 29. července, svátek dnes slaví Marta a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM, také nás můžete naladit prostřednictvím internetu, například mobilní aplikace nebo na našich stránkách klasikpraha.cz. No a právě teď jsme slyšeli krásné hlasy členů komorního sboru Voices 8, který nám zpíval hudbu Benedetta Marcella. Byl to trojitý kánon, kánon triplex, nazvaný In omnem teram exhibit sonus eorum. Tak kromě tohoto krásného zborového zpěvu dále uslyšíme v našem vysílání třeba varhany, pak také Labuť Camille Saint-Saense, nádhernou skladbu z cyklu Karneval zvířat, kterou nám zahraje violončelista Gauthier Capuçon. Také nás čeká třeba hudba Georga Friedricha Händla, hudba filmová, Gershwin, ale i třeba hudba anglického raně barokního autora Johna Dowlanda a mnoho dalšího už v nejbližších minutách našeho ranního vysílání. Tak teď tedy uslyšíme ty varhany, zahraje nám varhaník jménem Stephen Cleobury a bude to známá tokáta z páté varhanní symfonie francouzského skladatele a varhaníka Charlese Marie Widora. Příjemný poslech.

Na Rádiu Klasik Praha teď zazněla slavná skladba Charlese Marie Vidora, francouzského varhaníka a skladatele, také pedagoga pařížské konzervatoře. Z jehož páté symfonie jsme slyšeli známou tokátu, a to v podání varhaníka Stevena Cleobertyho. Pokud máte rádi varhany, tak můžete navštívit letos v létě třeba také 15. ročník Mezinárodního varhaního festivalu Svatovítské varhaní večery, který probíhá tedy v chrámu svatého Víta letos od 30. června až do 1. září. Koncerty se konají vždycky v úterý, no a ještě vystoupí v rámci tohoto varhaního festivalu ve Svatovítské katedrále například Pavel Černý, Michal Novenko, kterého doprovodí Jiří Houdek na trubku, také Jaroslav Tůma nebo svatovítský domácí varhaník Ondřej Valenta. Více informací najdete na webových stránkách varhanifestival.cz. Je to také hezká příležitost poslechnout si živě nové varhany, které jsou ve svatovítském chrámu instalovány. A my budeme teď pokračovat touto krásnou melodií od Camille Saint-Saense s názvem Labuť. Je to tedy část z cyklu Karneval zvířat a solo na violončelo bude mít Gauthier Capuçon doprovázený pařížským komorním orchestrem.

Krásná majestátní labuť, jak ji hudebně znázornil Camille Saint-Saëns ve svém cyklu Karneval zvířat, zazněla teď v ranním vysílání Rádia Klasik Praha v podání Gautiera Capuçona, známého violončelisty, kterého doprovodil pařížský komorní orchestr. Teď opět něco rychlejšího, bude to známý příjezd královny ze Sáby, jedna z předeher z Handlova oratoria Šalamoun, a zahraje nám těleso City of London Symphony a pod vedením dirigenta Richarda Heacockse.

0: Klasik Praha.
1: CD César Vive neboli Žij blaze císaři natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Na albu najdeme hudbu, která obklopovala císaře Rudolfa II. V kostele, soukromých komnatách, zahradách i alchymistických laboratořích. Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
4: všude je fajn. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
2: Tohle je Klasik Praha.

Jsou 3 minuty před 7:30, posloucháte Radio Klasik Praha a toto byla filmová hudba Alfreda Newmana, legendárního hollywoodského filmového skladatele, který je dodnes držitelem největšího počtu Oscarů za filmovou hudbu. No a toto byla hudba, kterou složil pro velkofilm Největší příběh všech dob, výpravný hollywoodský snímek s novozákonní tématikou, Ježíše v něm hrál Max von Sydow. No a my jsme tuto filmovou hudbu Alfreda Newmana teď poslouchali v podání pianisty Sebastiana Knauera a německého symfonického orchestru Berlín, který řídil David Newman, tedy skladatelův syn. Dále nás čeká hudba George Gershwina, klavírní koncert F-dur a třetí věta. Solistou bude Alexandr Katarino a doprovodí ho Slovenská filharmonie pod vedením dirigenta Bystrýka Režuchy.

Slovenští hudebníci nám hráli hudbu George Gershwina, vyslechli jsme třetí část klavírního koncertu F-dur tohoto amerického skladatele, a to v podání Slovenské filharmonie, kterou dirigoval Bystrík Režucha a solo na piano hrál Alexandr Katarino. V letošním roce si připomínáme 400. výročí úmrtí anglického alžbětinského loutnisty a skladatele Johna Dowlanda, který se proslavil mnoha svými písněmi, některé jsou melancholické, jiné jsou poměrně veselého charakteru, jako třeba ta následující, která se jmenuje Away with these self-loving lads, neboli Pryč s těmi samolibými hochy, které nikdy nezasáhne Cupidův šíp. O tom nám zaspívá basista Joel Frederiksen, který tedy bude na této nahrávce také hrát na loutnu, a je to nahrávka, která vyšla přesně před 10 lety v roce 2016.

Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali píseň od Johna Dowlanda, známého anglického loutnisty alžbětinského i jakobinského období, který napsal v roce 1597 tuto píseň nazvanou Away with these self-loving lads, roztomilý kuplet o lásce, který tedy John Dowland pouze zhudebnil. Autorem slov k této písni byl anglický básník, dramatik a také politik, jeden čas dokonce ministr financí, který se jmenoval Falk Greville. No a nám teď na této nahrávce zpíval basista Joel Frederiksen, doprovázený svým mnichovským souborem Ensemble Phoenix. Dále nám zahraje srbsko-francouzský houslista Nemanja Radulovič spolu se svým komorním ansámblem Double Sans. V zajímavé osobité úpravě pro housle a komorní soubor provedou finále z Beethovenovy slavné houslové sonáty číslo 9 a dur přezdívané Kreutzerova sonáta.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Co čteš, mami?
3: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
2: Já taky musím chodit do práce.
4: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
9: Ladíte Klasik Praha.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, je krátce před 8 hodinou, no a toto byla hudba švýcarského skladatele Arthura Honeggera. Poslouchali jsme konkrétně jeho skladbu nazvanou Letní pastorále, Pastoral d'été, což je skladba inspirovaná krásnou alpskou krajinou, kterou Honegger navštívil během léta roku 1920 a tehdy tato jeho skladba vznikla. Na nahrávce jsme slyšeli Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou někdejší dlouholetého šéfdirigenta tohoto tělesa Vladimíra Válka. Teď právě odbyla 8. hodina, brzy nás čeká tady na Rádiu Klasik Praha třeba Mozartova hudba, také hudba Vítězslava Nováka, Richarda Wagnera, samozřejmě i skvělí solisté. No a také si zasoutěžíme. Dnes v soutěži nabídneme výhru, která by jistě měla zaujmout zejména milovníky Prahy, kteří chtějí lépe poznat naše hlavní město a kteří mají zájem o jeho památky, protože budeme soutěžit o dvě volné vstupenky na jednorázový vstup do Jindřišské věže, což je historická gotická věž v centru Prahy, kolem které možná procházíte, ale třeba jste ještě nebyli nikdy vevnitř. Je tam o co stát, najdete tam třeba dvě stálé expozice, také galerii ve třetím patře, rovněž je tam krásný výhled na panorama Prahy nebo zvonkohra o 10 zvonech. No a vy tedy budete mít možnost vyhrát dvě vstupenky do Jindřišské věže v Praze už v příští hodině našeho ranního vysílání tady na frekvenci 98,7 na obvyklém čísle 739-987-987. To má samozřejmě ale ještě čas. Nejdříve ze všeho jsou teď na řadě krátké aktuální zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ má podle nového návrhu mířícího k projednání do vlády přijít o státní ochranku. Úřad dnes střeží policie, už od nového roku by si ale mohl muset platit soukromou ochranku. Podle prezidenta Miloslava Kaly chce vláda úřad oslabit, aby se méně věnoval kontrolám utrácení veřejných prostředků. Americký prezident Donald Trump přislíbil Ukrajině licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Po úterní schůzce s Trumpem to řekl prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský americké televizi Fox News. Americká zpěvačka Diana Rossová dnes poprvé vystoupí v České republice. Hvězda žánrů soul, pop a rhythm and blues, která byla na vrcholu popularity v 60. a 70. letech minulého století, odspívá v plzeňském amfiteátru Lochotín bez přídavků 90-minutový koncert. Zatím nikdy nevystoupila ani na Slovensku, ze zemí bývalého východního bloku navštívila jen před 30 lety Maďarsko. V Praze má být dnes teplo, skoro jasno až jasno, v denních maximech až 33 stupňů Celsia. Tolik krátké zprávy a za chvíli následuje hudba Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Jsme Klasik Praha.

Je 8 minut po 8 hodině a na rádiu Klasik Praha teď dozněla tato předehra k Mozartově opeře Únos ze Serajlu. Je to komický Singspiel, který se odehrává v Turecku, proto v něm také Mozart využíval to, čemu říkal turecká hudba, čímž myslel hlavně bicí nástroje. A poslouchali jsme nahrávku Pražského komorního orchestru pod vedením Oldřicha Vlčka. Teď zazní hudba Vítězslava Nováka, část Zamilovaní z Novákovy takzvané slovácké svity. Je to část, v níž Novák využil i melodii lidové písně Voděnka studená a bude nám hrát také Moravský orchestr. Na této starší nahrávce uslyšíme Brněnskou filharmonii.

Příjemná hudba Vítězslava Nováka, inspirovaná folklorem, nás teď zavedla na Slovácko. Z Novákovy takzvané Slovácké svity jsme právě vyslechli třetí část pojmenovanou Zamilovaní, která je založena na nápěvu písně Voděnka studená a zpívala, tedy respektive hrála nám brněnská filharmonie na této nahrávce pod taktovkou dirigenta Karla Šejny. Za chvíli, jak jsem sliboval, si také zasoutěžíme o vstupenky do Jindřišské věže, gotické věže v centru Prahy, kde je toho mnoho k vidění. Můžete tam například vidět krásný výhled na panoráma Prahy. Je tam také zvonkohra, několik výstav. Právě jedné z těchto výstav se bude mimochodem týkat soutěžní otázka. No a kromě dvou vstupenek do Jindřišské věže ještě také budete moci zároveň v soutěži získat k tomu i tričko velikosti L s logem Jindřišské věže. A soutěžit s námi můžete už za pár minut na čísle 739 987 987, hned po hudbě Richarda Wagnera. Od tohoto skladatele si teď poslechneme předehru ke třetímu dějství jeho opery Lohengrin.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli předehru ke třetímu dějství Wagnerovy opery Lohengrin. Byla to nahrávka, kde účinkovala Česká filharmonie. V souvislosti s Wagnerem také zmíním, že tomuto skladateli je samozřejmě věnován tradiční Wagnerovský festival v Bayreuthu, kde se Wagnerovy opery uvádějí přímo v divadle, které tam nechal skladatel sám speciálně postavit. Letošní ročník je navíc výjimečný tím, že je to ročník 150. jubilejní. Mimo jiné tam kromě oper Richarda Wagnera jsou na programu výjimečně i jiná díla, například Beethovenová 9. symfonie, která tedy už byla provedena 25. července, ale festival ještě bude probíhat až do 26. srpna. Je to nedaleko za hranicemi, tak pokud jste fanoušky Wagnerovy hudby, určitě stojí za toho navštívit. No a my budeme teď pokračovat Ragtimem z pera Scotta Joplina, ale sliboval jsem také soutěž a ta je právě tady. V dnešní telefonické soutěži na čísle 739-987-987 tentokrát můžete vyhrát vstupenky nikoli na koncert, ale do Jindřišské věže, což je tedy gotická věž v centru Prahy, kde je mimo jiné krásná vyhlídka, také je tam zvonkohra a jsou zde umístěny dvě stálé expozice a pak ještě v prostorách galerie ve třetím patře se také výstavy během roku obměňují. Právě jedné z výstav, které můžete v Jindřišské věži zhlédnout, se bude týkat i soutěžní otázka, tak se můžete podívat třeba na webové stránky jindřišskavěž.cz, kde se dozvíte, jaké výstavy v Jindřišské věži aktuálně probíhají. No a já ještě připomenu pravidla naší telefonické soutěže, tedy soutěžit můžete, pokud jste u nás nevyhráli nic v uplynulých 14 dnech a pokud nám na telefonní číslo 739-987-987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Kromě dvou vstupenek do Jindřišské věže tedy můžete dnes vyhrát také ještě jako bonus tričko velikosti L s logem Jindřišské věže. No a teď už k soutěžní otázce. Ptám se, jaká aktuální výtvarná výstava je k vidění v Jindřišské věži. Můžete najít odpověď na webových stránkách jindřišskavěž.cz.

0: Pianista Jean-Marc Luisada nám teď zahrál ragtime nazvaný Solis, neboli Útěcha, což je tedy dílo klasika žánru ragtime Scotta Joplina, amerického skladatele. Mimo jiné tato skladba byla třeba použita i ve známém filmu Podraz s Robertem Redfordem a Paulem Newmanem. No a my jsme během této nahrávky také soutěžili o vstupenky do Jindřišské věže. Jsou to tedy dvě volné vstupenky společně ještě s tričkem, s logem Jindřišské věže, které můžete samozřejmě využít při letních procházkách Prahou a navštívit tuto zajímavou gotickou památku v centru Prahy. Je tam k vidění také několik výstav a jedné z nich se týkala i soutěžní otázka. Ptal jsem se, jaká umělecká výstava právě teď aktuálně v létě probíhá v Jindřišské věži. Tak správnou odpověď, že je to výstava ilustrací a kresleného humoru Rudolfa Štorkána, tak tu mi jako první zavolal pan Jan, který tedy dnes v soutěži vyhrál a tím tomu ještě jednou gratulujeme.
1: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak jejich kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha teď je 3 minuty před 8:30 zněla hudba anglického barokního skladatele Henryho Purcella. Poslouchali jsme ansámblové číslo nazvané Now the Night is Chased Away ze 4. dějství. No a na této nahrávce tedy účinkoval soubor Jupiter, bylo to ze 4. dějství opery The Fairy Queen, neboli Královna Víl, a zpívali mezzosopranistka Lea Desandre, alt zpíval Jess Dendy, tenor Lawrence Kizlby a bas Alex Rosen. Dále nás teď čeká hudba Bedřicha Smetany, poslechneme si árii Jak možná věřit, která pochází ze 2. dějství jeho komické opery Prodaná nevěsta. Solo bude zpívat tenorista Pavel Černoch, kterého jistě dobře znáte a který právě árie ze Smetanových oper natočil na své předloni vydané album u příležitosti 200. výročí Smetanova narození. Doprovodí ho na této nahrávce Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila.

Hudbu Bedřicha Smetany, árii Jeníka ze druhého dějství opery Prodaná nevěsta, jak možná věřit, nám teď zpíval tenorista Pavel Černoch, který tedy natočil smetanovské árie na své album vydané před 2 lety, ze kterého pocházela tato ukázka a kde pěvce doprovodila Česká filharmonie pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila. Následovat bude hudba Jana Václava Antonína Stamice z jeho pastorální symfonie. Nám teď 4. větu zahraje Pardubický komorní orchestr řízený Markem Štrinclem. No a z českých pěvců pak ještě uslyšíme za pár minut třeba také Adama Plachetku, ten nám zaspívá píseň z opery Porgy a Bess a dojde před 9. hodinou třeba i na Bacha, Schönberga nebo Ravela. To vše tady na frekvenci 98,7.

Slyšeli jsme teď Pardubický komorní orchestr, který pod taktovkou Marka Štrincla hrál hudbu Jana Václava Antonína Stamice, klasicistního skladatele. Konkrétně jsme od něj poslouchali čtvrtou větu Presto assai z jeho pastorální symfonie. Pokračovat teď budeme hudbou France Lista. Zahraje nám před pár lety bohužel zesnulý maďarský pianista Jan Jando, který byl skvělým interpretem Listovy hudby, také vyučoval na Listově akademii v Budapešti. A pod jeho prsty se teď rozezní Listova skladba, inspirovaná krásnými fontánami a zahradami italské Vily d'Este, která je dnes památkou UNESCO. Skladba se tedy jmenuje Vodní hry ve Vila d'Este.

Maďarský pianista Jön Jandó, vyhlášený interpret listovy hudby, nám teď od tohoto skladatele zahrál tuto zvukomalebnou klavírní skladbu nazvanou Vodní hry ve Villa d'Este, což je tedy skladba, ke které Lista inspirovala návštěva této italské vily nedaleko Říma, postavené v renesančním slohu, jejíž zahrady s fontánami jsou tedy dokonce památkou UNESCO. No a dále nám zaspívá Adam Plachetka, jak jsem už avizoval, v podání tohoto basbaritonisty si poslechneme arii z Gershwinovy opery Porgy a Bess. Je to arie nazvaná I got plenty of nothing, neboli Mám spoustu ničeho, což je tedy arie opěvující skromný životní styl, a Adam Plachetka ji zaspívá za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

0: V roli Porgyho jsme teď slyšeli zpívat basbaritonistu Adama Plachetku, zaspíval nám arii z Gershwinovy opery Porgy a bez I Got Plenty of Nothing za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dále nám zahraje hoboista Albrecht Mayer spolu s Bamberskými symfoniky a Jakubem Hrušou. Poslechneme si Ravelův Náhrobek Kuprénův, první část této svity, inspirované barokní hudbou, ovšem zároveň pojatou v osobitě impresionistickém stylu. No a pak ještě třeba hudba Johanna Sebastiana Bacha nebo Arnolda Schönberga bude k slyšení tady na Klasik Praha před 9:00.
1: Hallo, hier ist Albrecht Mayer, der Oboist aus Berlin. Es ist mir eine große Freude, hier bei Ihnen sein zu dürfen beim Radio Klassik Praha.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na bezpečí.

4 minuty před 9 na Klasik Praha zazněla tato Bachova skladba, krásný chorál Jesus bleibet meine Freude, Ježíš zůstává mou radostí, z Bachovy kantáty číslo 47. No a na nahrávce účinkoval Monteverdiho sbor a také soubor angličtí barokní solisté, oba pod vedením Johna Eliota Gardinera. Před 9 hodinou teď ještě hudba Arnolda Schönberga, nepůjde ovšem tedy o hudbu atonální, ale o ukázku z raného, ještě romantického Schönbergova díla s názvem Zjasněná noc. Je to smyčcový sextet, jehož druhou část nám teď zahraje soubor hudebníků, který se sešel takto v roce 2019 na festivalu Lipa Muzika. Budou tam účinkovat vedle mnohých zahraničních hráčů také český houslista Josef Špaček a violončelista Tomáš Jamník. We'll be right back.

Je 8 minut po 9, posloucháte teď už dopolední část programu Rádia Klasik Praha. No a právě dozněla hudba francouzského skladatele Camille Saint-Saëns, který, jak známo, rád jezdíval do severní Afriky a v Egyptě, konkrétně v Luxoru, napsal svůj 5. klavírní koncert přezdívaný protoegyptský, kde také využil některé prvky arabské melodiky. A nám teď třetí část tohoto koncertu zahrál solista Bertrand Chamaillou, doprovázený souborem Orchestre National de France. Dále jeden z Bachových braniborských koncertů, nesmrtelná díla barokní instrumentální literatury. Bude to druhá věta z braniborského koncertu číslo 2 a na dobové nástroje zahrají členové souboru Muzika Antiqua Köln.

Poslouchali jsme Andante z Bachova Braniborského koncertu číslo 2 F-dur. Hrál nám soubor Muzika Antiqua Köln na dobové nástroje a vedl ho Reinhard Goebel. Pokud máte rádi starou hudbu, tak můžete navštívit ještě poslední dva koncerty letošního ročníku festivalu Letní slavnosti staré hudby. Například zítra v Lobkovickém paláci bude hrát gambista Vittorio Gielmi. Spolu se svými kolegy utvoří gambový konsort, zahrají na čtyři tyto nástroje hudbu anglických raně barokních autorů. No a pak závěrečný koncert letošního ročníku ve středu 5.8. v kostele svatých Šimona a Judy. Ten bude patřit Handlově a Bachově hudbě v podání souboru Collegium Marianum, který doprovodí basbaritonistu Andrease Wolfa. No a nás čeká teď svižný galop z Chačaturianovy scénické hudby k Lermontovově hře Maškaráda. Pod taktovkou Jiřího Bělohlávka nám bude hrát Brněnská filharmonie.

Svižný galop z Chačaturianovy scénické hudby Clermontovově hře Maškaráda nám teď zahrála Brněnská filharmonie, řízená na této nahrávce Jiřím Bělohlávkem. Dále si poslechneme Chopina, básníka klavíru, jehož skerco číslo 3 Cismol mezi jinými Chopinovými skerci a baladami natočil pianista Martin Kasík na album vydané v roce 2024, ze kterého bude pocházet tato ukázka.

0: Klasik Praha.
1: Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
13: Už tam budem?
14: Nech toho!
13: Raději už tam budem?
14: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Je minuta před 9:30, vyslechli jsme teď filmovou hudbu francouzského skladatele jménem Georges Delery, který často skládal hudbu k filmům režiséra Françoise Truffauta. A toto byla melodická, romantická hudba, kterou zkomponoval pro film s názvem Dvě Angličanky a kontinent. Dále se podíváme do Skotska na tamní dramatické pobřeží s hudbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho, kterého jeho cesty po Skotsku inspirovaly k vícero skladbám, jednak třeba ke slavné koncertní předehře Hebridy, ale také k jeho třetí symfonii A-moll přezdívané Skotská, ze které si teď poslechneme čtvrtou větu. Dirigovat bude Jany Kneze Cegan a bude řídit těleso Chamber Orchestra of Europe.

Z takzvané skotské symfonie číslo 3 Felixe Mendelssohna jsme teď poslouchali čtvrtou část. Byla to nahrávka tělesa Chamber Orchestra of Europe, tedy Evropského komorního orchestru, který řídil Jany Knezec Segán, údajně nejvytíženější současný dirigent, který kromě několika orchestrů, se kterými pravidelně vystupuje, také ještě řídí Metropolitní operu v New Yorku. No a po této nahrávce, tedy Mendelssohnovy hudby, si poslechneme hudbu Edwarda Elgara. Ještě se dá hovořit o ránu, máme teď 10 minut po 9:30 a poslechneme si tedy ranní píseň z pera tohoto anglického skladatele, kterou nám zahraje Londýnský festivalový orchestr.

Poslouchali jsme ranní píseň Edwarda Elgara, velice populární, příjemnou melodii, kterou skladatel napsal původně pro housle a klavír, pak ji také upravil pro orchestr. A my jsme tedy slyšeli tu orchestrální verzi v podání londýnského festivalového orchestru. Dále si poslechneme hudbu Emmanuela Chabriera, to byl francouzský skladatel, pozoruhodný autor, který se nejvíce proslavil svou rapsodií España, ale napsal i celou řadu dalších zajímavých kusů. Pozoruhodné na něm bylo i to, že velkou část života se živil jako úředník na ministerstvu vnitra, než se plně propracoval ke skladatelské kariéře. No a my uslyšíme teď část nazvanou Scherzo Vals z jeho pastorální svity. Bude to nahrávka vídeňských filharmoniků.

0: Klasik Praha.
1: Pouhých 46 let se dožil německý romantik Robert Schumann. Hudební skladatel a kritik strávil po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna 2,5 roku v sanatoriu a jeho celoživotní muzou byla jeho manželka, klavíristka Klára. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No, já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je 5 minut před 10. Už po několikáté jsme se v dnešním vysílání Rádia Klasik Praha vrátili k hudbě George Gershwina. Teď to byla známá ukolébavka přímo spojená s aktuálním ročním obdobím Summertime z jeho opery Porgy a Bess. Zpívala nám sopranistka Harolyn Blackwell a doprovázela ji Londýnská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Zřejmě nejlepší nahrávka této Gershwinovy opery, která byla natočena na festivalu v Glyndebourne v roce 1989. No a dále pokračujeme teď Mozartem. Amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Kopmana nám zahraje finále z jedné z Mozartových vrcholných symfonií, jeho 39. symfonie Es Dur.

0: Jsou 9:50 a na Klasik Praha teď doznělo finále z Mozartovy 39. symfonie S-dur, jedné ze tří posledních a nejlepších Mozartových symfonií. No a také nám hrál amsterdamský barokní orchestr vedený Tonem Kopmanem, což znamená, že Mozartova hudba zazněla v autentické dobově poučené podobě. Dále uslyšíme za chvíli zpívat Kínův smíšený sbor a hrát symfonický orchestr FOK. Bude to úryvek z Orfovy kantáty Carmina Burana. Pak ještě také třeba operetní hudba Jacquesa Offenbacha zazní tady na Klasik Praha. Rovněž nám zaspívá Cecilia Bartoli. Uslyšíte také houslistu Augustina Hadelicha, klavíristu Mariho Peraju, houslistku Nicolu Benedetti a spoustu dalších skvělých solistů ještě před 11. hodinou v našem dnešním dopoledním vysílání.
1: Tohle je Klasik Praha.

Část z Orfovy kantáty Carmina Burana jsme teď poslouchali z nahrávky Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, který řídil Gaetano Delogu, solo zpíval baritonista Ivan Kusněr a také ještě zpíval Kýnův smíšený sbor. No a pražské symfoniky můžete letos v létě slyšet také třeba na jejich koncertech ve Valdštejnské zahradě 26. a 27. srpna. Je to už taková letní tradice, že pražští symfonikové hrají odlehčenější program závěrem srpna zdarma ve Valdštejnské zahradě, no a letos tam zazní třeba hudba Verdiho, Leoncavala, Bernsteina, ale také filmové melodie, to vše pod taktovkou Jana Kučery. Dále si poslechneme teď hudbu renesančního anglického skladatele Thomase Tallise, jeho hymnus If You Love Me nám zaspívá soubor nesoucí přímo autorovo jméno ve svém názvu The Tallis Scholars.

Poslouchali jsme hudbu anglického renesančního skladatele Thomase Tallise, byl to hymnus If You Love Me a zpíval nám soubor The Tallis Scholars. Teď po této duchovní hudbě opět něco odlehčenějšího, předehra k operetě Orfeus v Podsvětí, což je dílo Jacquese Offenbacha a zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu.

Slavným kankánem teď zakončil Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Martina Zigharta tuto předehru z Offenbachovy operety Orfeus v Podsvětí. Posloucháte Radio Klasik Praha, dále nás čeká hudba skladatele Justina Hurwitze, který získal hned 2 Oscary za svou práci na muzikálovém filmu La La Land. Jednoho Oscara získal za nejlepší píseň a druhého za nejlepší původní filmovou hudbu. No a my si teď z tohoto jeho soundtracku poslechneme část nazvanou Planetarium a pak se ke klasice zase vrátíme třeba s hudbou Händla, také Schumana, Rodriga, Vivaldiho nebo Glazunova. To vše ještě před 11. hodinou.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host patří mezi špičku harfistek u nás. Kateřiny Englichové se zeptám, zda stále platí, že krásnému nástroji vládnou ženy a jaký je poměr studentek a studentů na pražské konzervatoři, kde Kateřina učí. Zeptám se na její kolegy, se kterými často vystupuje v komorních programech, a dozvíme se, jak převáží harfy. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

To byla hudba Georga Friedricha Händla, slavnostní část La Réjouissance z jeho hudby k ohňostroji. Zajímavé je, že soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka nám tuto Händlovu skladbu, určenou tedy u příležitosti královských ohňostrojů na oslavu konce války o rakouské dědictví, zahrál v původní verzi bez smyčcových nástrojů, jak si údajně přál král, který chtěl mít v této skladbě pouze nástroje vojenské, tedy dechové a bicí, zatímco smyčce musel Händel na jeho přání vyřadit, ale potom je tam zase vrátil. No a my budeme dále teď v našem vysílání poslouchat hlas slavné mezzosopranistky jménem Cecilia Bartoli. Tato pěvkyně nám za doprovodu Gerdě Fischera, klavíristy, zaspívá slavnou píseň Caro mio ben, kterou napsali buď Giuseppe nebo Tommaso Giordani, o tom se dosud vedou spory. Každopádně se jedná o nádhernou melodii. No a po ní ještě třeba uslyšíme také hrát houslistu Augustina Hadelicha, poslechneme si španělskou hudbu Joaquina Rodriga, Schumannův klavírní koncert a mnoho dalšího už v nejbližších minutách našeho vysílání.

Je 10:30 a slyšeli jsme slavnou píseň Carro mio ben, kterou určitě dobře zná každý, kdo někdy studoval zpěv, protože je to píseň často dávaná začátečníkům s krásnou, jednoduchou melodií, kterou napsal tedy buď Giuseppe nebo Tommaso Giordani. A na nahrávce každopádně tuto píseň krásně zpívala mezzosopranistka Cecilia Bartoli, kterou na klavír doprovodil Gerd Fischer. Dále uslyšíme hrát houslistu Augustina Hadelicha, to je hráč dobře známý už i pražskému publiku. Několikrát tady už vystoupil, třeba dokonce zahajoval sezónu České filharmonie v roce 2023. No a tento houslista společně s klavíristou Orionem Weissem natočil zajímavé album, které vyšlo předloni a které je věnováno americké hudbě různých žánrů. Jsou tam díla jak amerických klasických skladatelů, tak i skladby z lehčích žánrů, jako třeba country nebo jazz. No a my teď uslyšíme skladbu žartovného charakteru, která se jmenuje Banjo and Fiddle, tedy banjo a housle, přestože skutečné banjo tam k slyšení nebude, bude ho pouze imitovat Augustin Hadelich svým picikátem. Je to dílo Williama Crolla, amerického houslisty a skladatele, a patří k jeho nejhranějším kusům.

Poslouchali jsme tuto hravou skladbu Banjo a housle, Banjo and Fiddle od amerického autora Williama Crolla. Solo měl Augustin Hadelich, hráč žijící v USA, ačkoliv se narodil v Itálii německým rodičům. Nicméně tento držitel ceny Grammy má k americké hudbě blízký vztah, který projevil i na albu, ze kterého pocházela tato ukázka s názvem Americký výlet, American Road Trip, které natočil ještě společně s klavíristou Orionem Weissem. No a dále se podíváme do Španělska. Bude to Joaquin Rodrigo a jeho slavný kytarový koncert Fantazie pro šlechtice. Jeho první věta je pojata v duchu dvou starých hudebních forem, Viliano a Richard Care, kterými se tedy Rodrigo ještě vrací k renesanční hudbě. A uslyšíme nahrávku Akademie svatého Martina v Polích, známého britského komorního orchestru. Solistou bude kytarista Pepe Romero.

Viliano a Richard Carre, dvě staré ještě renesanční hudební formy, využil Joaquin Rodrigo v první větě svého kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice, kterou jsme teď vyslechli v nahrávce Akademie svatého Martina v Polích, kde hrál solista Pepe Romero a dirigoval Neville Mariner. Fantazie pro šlechtice je známým Rodrigovým dílem z 50. let minulého století, které napsal pro kytaristu jménem Andrés Segovia, který byl šlechtického původu a odtud tedy pochází název této skladby. Dále hudba Roberta Schumana, klavírní koncert Amol a jeho třetí část. Poslechneme si nahrávku, kde bude solistou pianista Marie Peraya a doprovodí ho symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. A pak ještě další skvělí hudebníci, jako třeba houslistka Nicola Benedetti, zahrají už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Je 11 hodin, posloucháte Radio Klasik Praha a Vivaldiho hudbu, arii z Vivaldiho motetu s nepříliš optimistickým názvem Nulla in mundo pax sincera, neboli volně přeloženo Není ve světě upřímného míru. Tak z této skladby nám teď tuto arii zahrála houslistka Nicola Benedetti, což je navzdory italskému jménu skotská umělkyně, kterou také doprovodili hráči ze skotského komorního orchestru. A ve Skotsku Nicola Benedetti působí nejen jako solistka, ale také jako umělecká ředitelka Edinburského mezinárodního festivalu, který zanedlouho začne, konkrétně to bude 7. srpna a nabídne spoustu zajímavých koncertů nejen klasické hudby. Informace o programu najdete na webových stránkách eif.co.uk, pokud byste zrovna třeba tou dobou byli ve Skotsku a chtěli festival navštívit. No a my budeme pokračovat teď v našem programu hudbou Alexandra Glazunova. Minnesotský orchestr nám zahraje Scherzino, čtvrtou část z Glazunovových takzvaných baletních scén.

0: Je 11:15, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a orchestr z francouzského Lyonu pod taktovkou dirigenta Nikolaje Scheps-Znajdera nám teď přiblížil tvorbu skladatelky jménem Charlotte Sohy, což je dnes trochu pozapomenutá autorka, velice úspěšná před první světovou válkou, pak se kompozici už přestala věnovat a tato její skladba, ta se jmenovala Dance Mystic, tedy mystický tanec. Následuje pravidelná rubrika Novinka týdne a v ní si tentokrát představíme nové album s hudbou Astora Piazzolly v podání mladých českých interpretů.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je možná trochu překvapivé, že právě v České republice, v zemi polek, verbuňků a obkročáků, se dlouhodobě těší velké popularitě skladby Astora Piazzolly, které vycházejí z temperamentních rytmů argentinského tanga. Ovšem osobitým způsobem je propojují s vlivy jazzu, klasickou virtuozitou i technikami 20. století. Jisté každopádně je, že tyto kusy stále oslovují i mladou generaci českých interpretů, což dokazuje nové album pojmenované Café 1930, vydané 19. června Suprafonu. Společně ho natočili houslista Daniel Matejča, pro kterého se jedná už o čtvrtý suprafonský titul během 3 let, a akordeonista Martin Schulz. Oba muzikanty, kromě skvělé hráčské vybavenosti a data narození po roce 2000, spojuje třeba i úspěch v televizní soutěži Virtuoso V4+, a samozřejmě i na řadě dalších hudebních klání. Stěžejní část tohoto nového alba s Piazzollovou hudbou tvoří dvě autorovy programní svity. První z nich se jmenuje Suite del Angel, 60. let minulého století. Je to původně scénická hudba k divadelní hře a pojednává ve 4 částech o andělovi, který se snese do chudinské čtvrti města Buenos Aires, aby pomohl tamním těžce zkoušeným obyvatelům, ale ti ho zabijí v boji na nože. Pak je tady slavná svita Histoire du Tango, neboli Dějiny tanga, ta je z 80. let a popisuje vývoj a cestu tohoto argentinského hudebního žánru z nevěstinců přes kavárny a noční kluby až na koncertní pódium. Oba Piazzollovy cykly jsou doplněny také ještě autorovými dalšími známými kusy, jako třeba Oblivion, Tantiani Prima nebo Esqualo. A právě skladbu Esqualo, což znamená v překladu žralok, si poslechneme jako hudební ukázku. Hrají akordeonista Martin Schulz a houslista Daniel Matejča.

To byla skladba Astora Piazzolly Esqualo neboli Žralok, ukázka z nového alba, které vyšlo nedávno u Suprafonu a na kterém se mladí interpreti, houslista Daniel Matejča a akordeonista Martin Schulz věnují Piazzollovým skladbám. Je tady natočena i celá řada dalších zajímavých kusů tohoto argentinského autora, jako Oblivion, Tantiani Prima, Esqualo, to je ta, kterou jsme teď slyšeli, a nebo také Svity dějiny tanga a Suite del Angel. Tak to vše je na tomto albu obsaženo a více se o něm dočtete i na našich webových stránkách, jako obvykle v sekci Novinka týdne. Teď si poslechneme nahrávku árie pocházející z opery s velice dlouhým názvem La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina, což znamená tedy Ruggerovo vysvobození z Alcinina ostrova. Je to historicky vůbec první dochovaná opera napsaná ženskou skladatelkou. Byla jí tehdy Francesca Caccini, což byla raně barokní autorka, dcera Giulia Cacciniho, jednoho z otců barokní hudby. No a my tuto árii uslyšíme v podání mezzosopranistky jménem Luciana Mancini, kterou doprovodí soubor L'Arpeggiata.

0: Arii Così per fida Alcina, pocházející z opery od Francesky Caccini, historicky první opery složené ženou. Je to opera, která měla premiéru v roce 1625 a byla vytvořena na motivy renesančního eposu Orlando Furioso, neboli Zuřivý Roland. Tak arii z této opery nám teď zpívala mezzosopranistka Luciana Mancini, doprovázená souborem L'Arpeggiata. Byla to ukázka z alba, kde se tento ansámbl zaměřil právě na díla italských barokních skladatelek. Za chvíli nás čeká hudba filmová, předtím vás také ještě pozve Nikola Bojčev k poslechu dnešního pořadu Hudba stříbrného plátna.
1: Klasik Praha.
2: Stalo se nemyslitelné, legendární akční hrdina Chuck Norris zemřel. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na legendární akční hrdiny. Vedle Chucka Norrise jsou tu třeba Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
3: Ladíte Klasik Praha.

Vyslechli jsme Potopenou katedrálu, jedno z Debussyho klavírních preludií, kterých je celkem 24 rozdělených do dvou knih. Byla to nahrávka, kterou natočil výborný interpret Debussyho hudby, klavírista a skladatel Ilja Hurník. Dále nás teď čeká hudba Josefa Suka, od tohoto českého autora si poslechneme jeho fantastické skerco, barevnou skladbu, kterou si poslechneme v interpretaci České filharmonie a Jiřího Bělohlávka, a pak ještě třeba předpolednem uslyšíme v našem vysílání také filharmonii berlínskou, nebo nám na Zobcovou flétnu zahraje nizozemská hráčka Lucie Horš.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

4 minuty před 12. zazněla teď první věta z koncertu F-dur od barokního skladatele Giovanniho Battisty Sammartiniho. A to v podání nizozemské hráčky na zobcovou flétnu Lucie Horš, kterou doprovodil soubor Akademie staré hudby. No a jako poslední skladba dnešního dopoledního bloku teď ještě intermezzo z Pucciniho opery Manon Lescaut v podání berlínských filharmoniků řízených Herbertem von Karajanem.

0: Herbert von Karajan řídil berlínskou filharmonii na této nahrávce Intermezza ze třetího dějství Pucciniho opery Manon Lescaut. Tato krásná orchestrální romantická hudba byla také poslední skladbou dnešního dopoledního programu, ale vysílání Rádia Klasik Praha samozřejmě pokračuje i programem odpoledním. Už za malý okamžik nám baritonista Simon Kinlyside zaspívá árii z Rossiniho opery Lazebník sevilský. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezkou středu a budu se těšit opět naslyšenou zítra mezi 7 a 12 hodinou.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla vstupní árie Figara z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Ulf Scherber řídil orchestr Mnichovského rozhlasu a Figarem se nám stal Simon Kinleyside. A kdybychom operní části převedli do moderátorské řeči, tak právě probíhá vstupní řeč Mirky Časarové k dnešnímu odpolednímu vysílání. Máme 8 minut po 12. hodině. Dnes je středa 29. července a svůj svátek slaví Marta. Co nás v dnešním odpoledním vysílání čeká, tak například v této hodině to bude vojenský pochod Camille Saint-Saënse, klavírní kvartet číslo 1 Antonína Dvořáka, či hudba Karla Filipa Emanuela Bacha nebo také Raimonda Alessandriniho. Teď konkrétně je před námi hudba Jeana Philippa Rameau a je tu La Kippie, část z 5. koncertu pro čembalo. Ovšem na klavír hraje Víkingur v Olafsson.

To byla část z pátého koncertu pro čembalo Lucky P, Jeana Philippa Rameau. Na klavír hrál Víkingur Olafsson. A nás teď čeká hudba Dmitrije Šostakoviče, je tu třetí věta z jeho šesté symfonie H-moll. Budeme poslouchat Filharmonie Oslo, kterou řídí Klaus Mäkelä.

Dozněla nám třetí věta presto ze symfonie číslo 6 H-moll. Tato symfonie Dmitrije Šostakoviče měla být původně vokálně instrumentální dílo, a to na slova Majakovského básně Vladimír Iljič Lenin. Ale k tomu nedošlo, dílo je pouze instrumentální, dalo by se říct asi naštěstí. My jsme poslouchali Filharmonii Oslo, kterou řídil Klaus Mäkelä. A teď tu máme téma z filmu Fantomas. Autorem tohoto tématu je Raymond Alessandrini a budeme poslouchat nahrávku Neplést si to s hudbou z filmu Fantomas, protože tu složil Michel Magne.

0: Klasik Praha.
1: U příležitosti svého letošního vystoupení na pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Tohle je Klasik Praha.

Třetí věta Presto ze symfonie číslo 2 B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha zněla v podání The English Concert, který řídil Trevor Pinnock. Teď je přesně půl jedné a my tu máme českou hudbu, je tu klavírní kvartet číslo 1 D-dur Antonína Dvořáka. Z tohoto díla si poslechneme druhou větu v podání Dvořákova klavírního kvarteta.

Dozněla nám druhá věta z klavírního kvartetu číslo 1 D-dur Antonína Dvořáka. Dvořákovo klavírní kvarteto nám hrálo ve složení klavír Slávka Wernerová-Pěchočová, housle Štěpán Pražák, Petr Werner viola a Jan Žďánský violončelo. Před námi je teď vojenský pochod, skladba Camille Saint-Saëns, kterou nám zahraje Slovenská filharmonie pod taktovkou Richarda Heymana.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň, je mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
13: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byl Cakewalk, tedy afroamerický tanec, který se spojuje s hudebním stylem ragtime. Louisiana Blue Street a Cakewalk z pera afroamerického skladatele a dirigenta Coleridge Taylora Perkinsona. Na housle hrál Augustin Hedelich, houslista, který žije v Americe, ale narodil se v Itálii německým rodičům, držitel ceny Grammy. Před námi je poslední skladba před 13. hodinou, o 13. hodině to budou zprávy a teď už tu máme La Campanellu, tedy zvoneček, velkou etídu podle Paganiniho číslo 3 z pera Ferenca Lista. Na klavír hraje Daniel Trifonov.

0: Poslouchali jsme velkou etídu podle Paganiniho číslo 3 gismol, takzvaná La Campanella, kterou napsal Ferenc Liszt, na klavír hrál Daniel Trifonov. Teď je přesně 13 hodin a jsou tu další dnešní zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Poprvé po téměř 3 letech se spolu osobně setkali izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Stalo se tak ve Washingtonu krátce před pohřbem amerického senátora Lindseyho Grahama a poté, co oba lídry odděleně přijal v Bílém domě americký prezident Donald Trump. V japonském obchodním centru, které explodovalo krátce po úterním zemětřesení, zůstává stále uvězněno několik lidí. K zemětřesení došlo v úterý v 16 hodin a 27 minut tamního času. O několik desítek minut později došlo k výbuchu obchodního domu ve městě Kašima, kde je podle informací japonských i světových médií uvězněno několik lidí. To samé platí i pro továrnu společnosti Nippon Paper ve městě Yakushiro, kde zůstalo nejméně 8 lidí. Zemětřesení si prozatím vyžádalo 13 mrtvých.

0: Lesní požáry ve Francii se nebezpečně přibližují k továrnám na výrobu raket a střel, ve kterých jsou skladovány výbušné materiály. Nejméně 7 průmyslových areálů obsahujících nebezpečné látky leží ve vzdálenosti do 20 kilometrů od požárů. Předseda motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka se po 8 měsících rozhodl zveřejnit SMS, kterou mu prostřednictvím své kancléře poslal po jednání na Hradě prezident Petr Pavel. Ministr zprávu prezentoval jako důkaz toho, že prezident lže, když tvrdí, že jej informoval o nepřijatelnosti čestného prezidenta motoristů Filipa Turka na postu ministra. Hrad již nehodlá záležitost dále komentovat. Zemřel brněnský knihkupec Michal Ženíšek, bylo mu 73 let. V roce 1990 otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví v Československu. Z Květinářské ulice později přesídlil do pasáže Alfa, kde obchod vedl až do roku 2023. Patřil ke známým postavám brněnské kulturní scény. Anonymní český umělec Timo vyměnil ulici za galerii a vystavuje vlídné pokojíčky. Už více než 20 let pracuje anonymně. Street artový umělec Timo parodoval loga řetězců a firem od Alberta po Home Credit. Autor nápisu Neboj nad tunelem spojujícím Pražský Žižkov a Karlín nyní vystavuje v Lipčicích nad Vltavou. A jaké je dnes počasí? Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Tak to byly zprávy o 13. Nás teď čeká třetí věta z koncertu D-dur pro flétnu, smyčce a basu Continuo Johana Joachima Agrela.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí větu z koncertu D-dur pro fletnu, smyčce a basso continuo Johanna Joachima Agrela. Andrew Menzi řídil koncerto Kodaň, na flétnu hrála Maria Bania. My jsme vstoupili do další vysílací hodiny na Radio Klasik Praha, teď máme 8 minut po 13. a před námi je skladba The Lamp Johna Trevenera.

To byla až téměř meditativní skladba The Lamp Johna Tavenera. Poslouchali jsme vokální soubor Tenebre, který řídil Nigel Short. A teď tu máme Six Moment Musico. Poslechneme si z tohoto díla šestou část, Majestózu C-dur. Na klavír hraje Jan Schulmeister a to v hudbě Sergeje Rachmaninova.

Poslouchali jsme část z klavírního cyklu Sergeje Rachmaninova, kterou nazval Six Mama Musical, tedy šest hudebních chvil. Z tohoto klavírního cyklu jsme poslouchali šestou větu Majestózu C-dur, a to v nahrávce Jana Schulmeistera. Před námi je filmová hudba, je tu téma z filmu Volání divočiny. Film z roku 1966, autorem hudby je John Barry, hrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Pouhých 46 let se dožil německý romantik Robert Schumann. Hudební skladatel a kritik strávil po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna 2,5 roku v sanatoriu a jeho celoživotní muzou byla jeho manželka, klavíristka Klára. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme asi nejznámější Aleluja, jaké kdy bylo napsané. All Aleluja z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla. Zpíval a hrál nám Scholars Baroque Ensemble. Blížíme se pomaličku k půl druhé a před námi je hudba Gustava Mahlera. Je tu závěrečná věta z jeho čtvrté symfonie G-dur. Zpívá sopranistka Chen Reis, Semjon Byčkov řídí Českou filharmonii.

Poslouchali jsme závěrečnou větu ze symfonie číslo 4 G-dur Gustava Mahlera. Také jediná zpívaná věta, text Nebeský život pochází z básnické sbírky německé lidové poezie Chlapcův kouzelný roh. Zpívala nám izraelská sopranistka Chen Reis a doprovodila ji Česká filharmonie. I když už doprovodila, určitě není ten správný výraz. Společně se sopranistkou jsme poslouchali Českou filharmonii, kterou řídil Semjon Byčkov. Je 2:05 a před námi je hudba Ludvíka van Beethovena, jeho houslový koncert D-dur, ze kterého si poslechneme třetí větu. Hraje Talichův komorní orchestr na housle Jan Talich mladší.

0: Dozněla nám třetí věta Rondo z koncertu pro housle a orchestr D-dur Ludvíka van Beethovena. Hrál nám Talichův komorní orchestr a na housle Jan Talich mladší. Už za malou chvíli to bude preludium z kantáty La Demoiselle Elie Claude Debussyho.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
2: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino, umění pravého italského geláta.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
10: Klasik Praha.
11: Klasik Praha.

Poslouchali jsme kantátu Preludium z kantáty La Demoiselle Elie Claude Debussyho. Na klavír nám hrál Víkingurf Olafsson. Nám se blíží 14. hodina, po ní se můžete těšit na Vltavu z mé vlasti Bedřicha Smetany. Bude tu sonáta číslo 3 H-moll Friderika Chopina a nebo také Ennio Morricone a téma z filmu Hodný, zlý a ošklivý. Tuto hodinku pak uzavřeme předehrou k opeře Don Quixote na Gamáčeho svatbě Antonia Salieriho.

0: Dozněla nám předehra k opeře Don Quixote na Gamáčeho svatbě, kterou napsal Antonio Salieri. Michal Dittrich řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Je minuta po 14. a my roztáčíme další vysílací hodinu na Radio Klasik Praha. A protože teploty jsou vskutku obrovské a bude hůř takzvaně, tak se pojďme brodit Vltavou. Je tu Bedřich Smetana a druhá symfonická věta z jeho Mé vlasti.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

V létě je vždy nejlepší vyrazit k řece a tam se osvěžit a já věřím, že i vás teď osvěžila Vltava, co by druhá věta z cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii. My se pomaličku blížíme ke 14:15 a před námi je klavírní sonáta Friderika Chopina. Sonáta pro klavír číslo 3 H-moll, ze které si poslechneme druhou větu z Scherzo. Na klavír hraje Lang Lang.

Krásné skerco, Moltovi váče, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 3 H-moll Friderika Chopina. Na klavír nám hrál Lang Lang. A teď tu máme sousedskou, co by část ze svity z baletu Třírohý klobouk Manuela de Falli. Eduardo Matta řídí Dalaský symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: CD César Vive neboli Žij blaze císaři natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Na albu najdeme hudbu, která obklopovala císaře Rudolfa II. V kostele, soukromých komnatách, zahradách i alchymistických laboratořích. Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Ptáš se traku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsme Klasik Praha.

Tak to bylo téma z filmu Hodný, zlý a ošklivý, které jsme poslouchali v aranži pro flétnu a klavír. Autorem je Ennio Morricone. A v tomto špaget v hudbě z tohoto špagetového westernu italského režiséra Sergia Leoneho se nám představila flétnistka Sarah Enden a klavírista Simon Pedroni. Za 3 minuty bude 14:30 a nás čeká druhá věta z koncertu C-moll pro housle a orchestr Antonia Vivaldiho.

To byla druhá věta Largo z koncertu C-moll pro housle a orchestr Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Europa Galante se svým uměleckým vedoucím houslistou Fabiem Biondim. Je přesně 14:30 a my tu máme hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Druhá věta z jeho symfonie číslo 5 D-moll, takzvané reformační.

skončila druhá věta z páté symfonie D-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Jeho reformační jsme poslouchali v podání londýnského symfonického orchestru, který řídil Alfred Scholz. Jaká hudba bude znít ještě do hodiny 15. Tak bude tu například Johannes Brahms, Johann Strauss a nebo také Gustav Holst. Teď už je před námi Erwin Schulhoff a jeho divertimento pro smyčcové kvarteto, ze které si poslechneme pátou větu.

Doznělo nám rondo z divertimenta pro smyčcové kvarteto, které napsal Erwin Schulhoff, avantgardní meziválečný skladatel, který pocházel z německy mluvící rodiny, byl žákem Aloise Háby a klavíristou Československého rozhlasu. Zemřel na tuberkulózu v koncentrační táboře ve Wilsburgu. Jeho hudbu interpretoval Krása kvartet. Teď je 3:15 a my tu máme Johannesa Brahmse a jeho intermezzo e-moll ze 7 fantazií. Na klavír hraje Víkingur Olafsson.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
4: Co to je?
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Tohle je Klasik Praha.

Tak to byla populární trič-trač polka Johanna Strause, kterou jsme poslouchali v nahrávce Europa Symphony. Tu řídil Wolfgang Ress. S touto hodinou se pak rozloučíme orchestrální světou planety Gustava Holsta a vydáme se rovnou na Mars. Zvěstovatel války nám zazní v podání Berlínské filharmonie, kterou řídí Simon Rattle.

0: Známá orchestrální světa s astrologickou tematikou z roku 1917, tak to jsou Planety Gustava Holsta. Je to jeho nejhranější dílo a my jsme slyšeli první úvodní větu Mars, zvěstovatel války. A to v nahrávce Berlínské filharmonie, kterou řídil Simon Rattle. Teď už je tu minuta po 15. hodině, před námi je hudba Josefa Haydna a vy posloucháte Radio Klasik Praha.
1: Já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
2: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Tak to byla první věta ze smyčcového kvartetu číslo 24 a dur Josefa Haydna. Hrál nám soubor Katior Mozaik. Je 7 minut po 15. a před námi je hudba Johannesa Brahmse. Máme tu čtvrtou větu Allegro con spirito ze symfonie číslo 2 D dur. Daniel Barenboim řídí Chicago Symphony Orchestra.

Symfonie číslo 2 D-dur, tak to je hudební dílo Johannesa Brahmse z roku 1877, kdy mělo svou premiéru 30. prosince, a to ve Vídni. My jsme z této symfonie poslouchali čtvrtou větu v nahrávce Chicagského orchestru, který řídil Daniel Barenboim. La Dolce Vita, sladký život, tak to jenom není, doufám, váš dnešní den, ale také název filmu, k němuž hudbu psal Nino Rota. Posloucháme nahrávku Filharmoniku ze Skaly, které řídí Rika Došaj.

0: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak jejich kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
1: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme první větu ze sonáty pro violončelo a klavír, sonáty číslo 1 Bohuslava Martinu. Na klavír hrál český violončelista Vilém Vlček a běloruský pianista Denis Linik. Blížíme se k 15:30 a máme tu Františka Xavera Richtera, jeho symfonii D-dur, symfonii číslo 52, ze které si poslechneme třetí větu presto. Roman Válek, řidíček ansámbl Barok Orchestra.

Dozněla třetí věta ze symfonie číslo 52 D-dur Františka Xavera Richtera. Roman Válek řídil Czech Ensemble Barok Orchestra. Pojďme se vydat do operního světa. Je tu opera Oberon Karl Marie von Webera. K tomuto dílu si poslechneme jeho předehru. Hraje nám symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídí Rafael Kubelík.

Oberon, romantická opera o třech dějstvích, kterou napsal Karl Maria von Weber, a pohádkové motivy ze Shakespeareovy hry Sen noci svatojánské. My jsme k této opeře poslouchali předehru v nahrávce Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který řídil Rafael Kubelík. Teď tu máme rumunské lidové tance Bély Bartóka, budeme ale poslouchat úpravu pro zobcovou flétnu a cymbal. Autorkou této úpravy je Lucie Horšť, která také hraje na zobcovou flétnu, na cymbal Dani Luka.

0: Tak to byly rumunské tance, hudbu Bély Bartóka jsme poslouchali v aranži flétnistky Lucie Horšč, ta také hrála na zobcovou flétnu, společně s ní pak Dani Luka na cymbál.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Když Valčík, tak Johann Strauss. Právě teď nám dozněl Valčík Růže z jihu, který jsme poslouchali v podání berlínských solistů, na harmonium hrál Filip Moll a na klavír Elizabeth Leonskaya. Poslední skladbou před 16. hodinou bude třetí část

0: Tak to byla třetí věta z pařížského kvartetu číslo 6 Georga Filipa Telemana. Na flétnu hrál Bartold Kuyken, housle Sigiswald Kuyken, viola da gamba Wieland Kuyken a tento rodinný klan doplnil Gustav Leonhardt na čembalo. Teď je přesně 16 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha a před námi je klavírní koncert Edvarda Hagerupa Garriga. Poslechneme si první větu.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme první větu z koncertu pro klavír a orchestr a-moll Edvarda Grupa Grieg. Michael Tilson-Toms řídil Londýnský symfonický orchestr a na klavír hrál Jean-Marc Luisada. Před námi je teď naše pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je možná trochu překvapivé, že právě v České republice, v zemi polek, verbuňků a obkročáků, se dlouhodobě těší velké popularitě skladby Astora Piazzolly. Ty vycházejí z temperamentních rytmů tradičního argentinského tanga, avšak osobitým způsobem je propojují s vlivy jazzu, klasickou virtuozitou i technikami 20. století. Jisté je, že tyto kusy stále oslovují i mladou generaci českých interpretů, což dokazuje nové album Café 1930, vydané 19. června u Suprafonu. Natočili jej houslista Daniel Matejča, pro kterého se jedná už o čtvrtý suprafonský titul během 3 let, a akordeonista Martin Schulz. Oba muzikanty kromě skvělé hráčské vybavenosti a data narození po roce 2000 spojuje třeba i úspěch v televizní soutěži Virtuosos V4+ a na řadě dalších hudebních klání. Stěžejní část alba tvoří 2 programní svity. Suite del Angel z 60. let, původně scénická hudba k divadelní hře, pojednává ve 4 částech o andělovi, který se snese do chudinské čtvrti města Buenos Aires, aby pomohl tamním těžce zkoušeným obyvatelům. Ti však nakonec anděla, jak mají ve zvyku, zabijí v boji na nože. Slavná suita Histoire de Tango, dějiny tanga, z 80. let pak popisuje cestu tohoto hudebního žánru z nevěstinců přes kavárny a noční kluby až na koncertní pódia. Oba cykly jsou doplněny ještě dalšími známými Piazzollovými kusy, jako jsou například Oblivion, Zapomnění, Tantiani Prima, tedy Před mnoha lety, anebo Esqualo, Žralok. Právě Piazzollova Žraloka si poslechneme jako hudební ukázku. Hrají Martin Schulz a Daniel Matejča.

Tak to byl žralok, Esqualo, Astora Piazzolli. Na harmoniku hrál Martin Schulz, na housle Daniel Matejča a poslouchali jsme tak ukázku z jejich nového alba. Z alba, které vyšlo 14. června u Suprafonu a jmenuje se Café 1930 a je složené právě pouze z hudby Astora Piazzolli. A je to naše novinka týdne. Nás teď čeká téma z počítačové hry The Elder Scrolls v úpravě pro klavír, hudbu Jeremyho Soula hraje Daniel Trifonov.

0: Klasik Praha.
1: Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
11: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla nám třetí věta Scherzo ze symfonie číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka. Takzvanou novosvětskou nám zahrála Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Varhanní hudby. Svatovítské varhanní večery se letos zaskví v plném zvukovém lesku. Pražská katedrála se po dlouhých letech může pyšnit novými varhanami, monumentálním nástrojem z dílny věhlasné španělské dílny Gerharda Grenzinga. Díky dokonalým technickým vlastnostem může nástroj nabídnout daleko větší prostor pro výběr té nejnáročnější varhanní literatury. Během desetiletních koncertů se představí skuteční mistři ve svém oboru, které bude mít návštěvník na dohled díky mobilnímu hracímu stolu umístěnému v dolní části chrámové lodi. Koncerty se konají vždy v úterý od 19 hodin. Na šestém koncertu 4. srpna zazní kromě klasických zástupců varhanního repertoáru Cezara Franka nebo Josefa Kličky i světová premiéra symfonické fantazie pro varhany českého soudobého autora Miloše Boka v podání varhaníka, pedagoga a organologa Pavla Černého, tedy úterý 4. srpna v 19 hodin. A my tu teď máme Svitluny Claude Debussyho.

Tak to byl světlunej Claude Debussyho. Keith Clark řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu. Před námi je teď předehra k opeře, operetě, muzikálu, záleží jakým zrakem se na toto dílo podíváte. Je to každopádně Candide Leonarda Bernsteina, ten také řídí Los Angeles Philharmonic Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: U příležitosti svého letošního vystoupení na Pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Tang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Co čteš, mami?
4: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem.cz.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme část z hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla. Neville Marriner řídil Akademii svatého Martina v Polích, na čembalo hrál John Constable. Co nás čeká na Radio Klasik Praha dnes večer? Tak v 19 hodin je tu repríza pořadu Hudba stříbrného plátna. Letos v březnu se totiž stalo to, co nikdo nikdy nečekal, a to, že zemřel Chuck Norris. A Nikola Bojčev se věnuje filmům, ve kterých Chuck Norris hrál, legendární akční hrdiny a také ikonická hudba k těmto filmům, tak to je v 19 hodin. Ve 20 hodin pak koncert bez smokingu, houslový koncert Jana Sibelia a Svita a mol Christiana Zindinga. Hrát bude Itzhak Perlman a ve 22 hodin repríza pořadu Hudba podle kalendáře. Martina Klausová se věnuje autorovi, skladatelovi, který se proslavil především operou Arlesanka a Adriana Lecouvre, italskému skladateli Francescu Cilleovi, který se narodil před 160 lety, a to 23. července v Kalábrii. Tak to byla nabídka pro dnešní večer. A poslední skladba v této hodině před hodinou 17. je Rondo z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur Ludvíka van Beethovena.

0: Doznělo nám rondo z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur Ludwiga van Beethovena. Ivor Bolton řídil NDR Symphony Orchestra. Na klavír hrál Salim Ashkar. Je přesně 17 hodin a před námi je koncert pro housle a orchestr Filipa Glase. První větu si poslechneme v aranži pro saxofon a orchestr.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
0: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Poslouchali jsme houslový koncert Filipa Klase, ale samozřejmě, že nezněly housle v hlavní roli. Byla to aranž pro saxofon a orchestr. Z tohoto koncertu jsme poslouchali první větu v nahrávce Royal Philharmonic Orchestra, který řídil Michael Toms. Na saxofon hrála Amy Dixon. Další skladbou je třetí věta ze symfonie B-dur Františka Xavera Duška a Pohajkinen řídí Helsinský barokní orchestr.

Tak to byla třetí věta ze symfonie B-dur Františka Xavera Duška, klasicistního skladatele a klavírního virtuóza. Ano, tento František Dušek zval Mozarta ke své na návštěvu na svou vilu na Bertramku. Jeho symfonii jsme poslouchali v nahrávce Helsinského barokního orchestru, který řídil Aapo Häkkinen. A teď tu máme operu La Traviata Giuseppe Verdiho, árii, kterou nám zaspívá postava George Germona v podání Simona Kinley-Sayda.

Tak to byla árie z opery La Traviata Giuseppe Verdiho Di Provenza in Mar il Suol. Zpíval baritonista Simon Kinleyside, Ulf Schirmer řídil orchestr Mnichovského rozhlasu. A teď tu máme hudbu z britského dobrodružného filmu, založeného na artušovských legendách Lancelot a Ginevra. Film z roku 1963 a hudbu k němu napsal britský filmový skladatel Ron Goodwin. Hraje City Light Symphony Orchestra, který řídí Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host patří mezi špičku harfistek u nás. Kateřiny Englichové se zeptám, zda stále platí, že krásnému nástroji vládnou ženy a jaký je poměr studentek a studentů na pražské konzervatoři, kde Kateřina učí. Zeptám se na její kolegy, se kterými často vystupuje v komorních programech a dozvíme se, jak převáží harfy. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla druhá věta z hobojového koncertu D-moll Alessandra Marcella. Matthias Menius řídil New Season Ensemble a na hoboj hrál Albrecht Mayer. Před námi je teď árie z prvního dějství opery Igenoti, kterou napsal Giacomo Meyerbeer, zpívá basista Cesare Siepi.

To byla basová árie z prvního dějství opery Igenoti. Poslouchali jsme živou nahrávku opery Giacoma Meyerbeera a zpíval italský basista Cesare Siepi, jeden z předních operních basistů druhé poloviny 20. století. Společně s ním nám hrál orchestr Národní akademie svaté Cecilie v Římě, který řídil Alberto Errede. Před námi je teď čtvrtá věta z klavírního koncertu číslo 2 B-dur Johannesa Brahmse. Na klavír hraje Daniel Barenboim, štátskapel Berlín, řídí Gustavo Dudamel.

Poslouchali jsme čtvrtou větu z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur Johannesa Brahmse. Gustavo Dudamel řídil štátskapele Berlín a volání Bravo a mohutný potlesk si svým výkonem vysloužil Daniel Barenboim. Nám se pomaličku blíží 18. hodina, to tu budou další zprávy. Do té doby ještě zazní hudba Johana Nepomuka Humela, Vítězslavy Kaprálové a například už teď je tu první věta z koncertu pro housle a orchestr A-dur Josefa Myslivečka. Václav Lux řídí kolegium 1704, na housle hraje Leila Šajek.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka, tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla Světa Rustika, skladba Vítězslavy Kaprálové z roku 1938, kdy se skladatelka nechala inspirovat lidovou hudbou, ale i balety Igora Stravinského. Ze Světy Rustiky nám zněla první věta Allegro Rustico, a to v nahrávce Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou řídila Alena Hron. V 18 hodin tu budeme mít poslední zprávy dnešního dne, pak hudba Camille Saint-Saëns, Vítězslava Nováka, Jana Václava, Hugo Voříška či Alexandra Desple. S touto hodinou se rozloučíme skladbou Johana Nepomuka Humela. Je tu jeho romance z velkého koncertu pro fagot a orchestr F-dur.

0: Dozněla nám romance z velkého koncertu pro fagot a orchestr F-dur Johana Nepomuka Humela. Neville Mariner řídil Akademii svatého Martina v Polích, na fagot hrál Klaus Tunemann. Je přesně 18 hodin a my vysíláme poslední zprávy na Radio Klasik Praha dnešního dne.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Období relativního klidu mezi Amerikou a Íránem zřejmě po několika dnech znovu končí. Americký prezident Donald Trump slíbil tvrdou reakci na útok na vojenskou základnu Spojených států v Jordánsku. Síly Ameriky a Saudské Arábie už přitom udeřily proti proíránským milicím v Iráku. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt po teroristickém útoku islamisty v Berlíně slibuje tvrdší postup vůči těm, koho úřady vyhodnotí jako bezpečnostní hrozbu. Ti by podle něj měli dostávat elektronické náramky a mohli by být dokonce preventivně zavíráni do vazby. Pachatel Abdul Balout už byl veden jako bezpečnostní hrozba, když v sobotu na berlínském průvodu LGBTQ+ komunity zabil jednu ženu a dalších 31 lidí zranil. Senátoři ve středu zvolili na uprázdněné místo v Radě České televize ředitele Městské knihovny v Praze Tomáše Řeháka. Nahradí spisovatele a nakladatele Jiřího Padevěta, který před časem rezignoval v souvislosti se svou kandidaturou do Senátu. Ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce v Dublinu irský zpěvák a frontman kapely The Frames Glenn Hansard. Za snímek Once a píseň Falling Slowly byl oceněn Oscarem společně s Češkou Markétou Irglovou. Glenn Hansard se narodil 21. dubna roku 1970 v Dublinu. Vyrůstal v tamní chudé dělnické čtvrti. Otec se živil jako hlídač parkoviště a matka prodávala ve stánku s ovocem. Láska k hudbě ho provázela od malička. Jeho strýc mu jako malému daroval elektrickou kytaru Fender Telecaster, na kterou hrál až do svých posledních dnů. A jaké bude zítra počasí? Jasno až polojasno, odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti výjimečně možnost přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 33 až 38 stupňů Celsia. To byly poslední zprávy s datem 29. července. My pokračujeme na Radio Klasik Praha hudbou Camille Saint-Saëns. Je tu Maurská rapsodie z jeho Alžírské svity.
1: Jsme Klasik Praha.

8 minut po 18. hodině nám dozněla Maurská rapsodie, druhá věta z alžírské svity Camille Saint-Saense. Vladimír Válek řídil Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. A teď se ocitneme v kostele. Vezme nás tam Vítězslav Novák, a to v rámci své slovácké svity. Zazní tato úvodní část. Karel Šejna řídí Státní filharmonii Brno.

Minutku po čtvrt na 7 hodin večer jsme se ocitli v kostele. Tak se jmenuje první věta ze slovácké svity Vítězslava Nováka. Karel Šejna řídil Státní filharmonii Brno. Nás teď čeká třetí část skerco ze symfonie D-dur Jana Václava Hugo Voříška. Petr Altrichter řídí symfonický orchestr jeho západního německého rozhlasu v Baden-Badenu.

Tak to byla třetí věta ze symfonie D-dur Jana Václava Hugova Voříška. Petr Altrichter řídil symfonický orchestr jeho západního německého rozhlasu v Baden-Badenu. My tu máme filmovou hudbu, téma z filmu Králova řeč, film z roku 2010 s hudbou Alexandra Despla.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se nemyslitelné, legendární akční hrdina Chuck Norris zemřel. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na legendární akční hrdiny. Vedle Chucka Norrise jsou to třeba Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéru. kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme rychlou úvodní větu v tempu Allegro z koncertu A-moll Antonia Vivaldiho. Hrál nám Venice Baroque Orchestra a na mandolínu Avi Avital. Jsou 2 minutky po 6:30 a pojďme se podívat, co Radio Klasik Praha přichystalo na dnešní večer. Dnes je středa, takže tu máme pořad Hudba stříbrného plátna a je tu letní repríza pořadu. Nikola Bojčev se bude věnovat legendárním akčním hrdinům, takže budou tu filmy, kde hrál Chuck Norris, ale také Arnold Schwarzenegger či Sylvester Stallone. Ve 20 hodin pak koncert bez smokingu. Dnes je tu houslový koncert Jeana Sibelia a svita A-moll Christiana Zindinga. Na housle bude hrát Itzhak Perlman a společně s ním Pittsburghský symfonický orchestr pod taktovkou André Prevena. A ve 22 hodin premiéra pořadu Hudba podle kalendáře, a nebude to tedy premiéra, ta je vždy v pátek, ale repríza. A to se Martina Klausová bude věnovat osobnosti Enrika Caruza, ten zaskvěl se v jedné árii, kterou napsal tento skladatel, a to je opera Arle Zanka Adriana Lecouver, to jsou opery, které proslavily skladatele italského Francesca Cileu, který se narodil před 160 lety, a to 23. července roku 1866. Tak to je pořad Hudba podle kalendáře. Teď jsou teda 4 minutky po 6:30 a před námi jsou je humoreska Antonína Dvořáka.

Dozněla nejznámější z humoresek Antonína Dvořáka, humoreska číslo 7, Gestur, a to v podání klavíristy Josefa Hály. Další skladbou je druhá věta se osudové symfonie Ludvíka van Beethovena. Jeho pátou symfonii C-moll zahraje Tonhalle Orchestr Zürich, který řídí David Zinmann.

to byla druhá věta z Osudové symfonie, v symfonie číslo 5 C-moll Ludwiga van Beethovena. David Zinman řídil Tonhalle Orchestr Zürich. Poslední skladbou v dnešním podvečerním vysílání je úvodní věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr Jana Nováka. Tomáš Netopil řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu, na klavír hrají Dora Novak-Wilmington a Karel Košárek. Mirka Časarová se s vámi pro dnešní večer loučí a přeji vám krásně strávený zbylý čas.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
3: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
4: Neuvěřitelné se stalo skutečností. Legendární americký herec Chuck Norris zemřel, bylo mu 86 let. A my proto v dnešním dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme akční hrdiny. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Snímek Expendables postradatelní 2 je poslední velkou rolí Chucka Norrise. Skladatel Brian Tyler se u pokračování rozhodl pro old school přístup, aby podtrhl nostalgickou atmosféru akčních legend, kombinoval moderní orchestrální zvuk s postupy z 80. let minulého století. Zajímavostí je, že ústřední motiv napsal tak, aby zněl jako směs vojenského pochodu a hrdinské fanfáry.

Na rádiu Klasik Praha teď míříme do roku 1985, kdy měl premiéru fantasy epos Barbar Conan, životní role Arnolda Schwarzeneggera. Soundtrack Basila Poledurise je považovaný za jeden z nejlepších v historii fantasy. Režisér John Milius stříhal film přímo na hudbu, nikoli naopak, což je v Hollywoodu vzácné. Pro dosažení syrového barbarského zvuku využil skladatel obří orchestr s 24 členy sboru, kteří zpívali latinské texty inspirované středověkou poezí.

To byla hudba filmu Barbar Conan. Další dnes už akční klasikou je snímek Vládci vesmíru, kde exceloval Dolph Lundgren. Hudbu k tomuto pokusu o jinou verzi Hvězdných válek složil Bill Conti. I přes nižší rozpočet filmu se Conti nespokojil s málem a nechal partituru nahrát prestižním tělesem Grauke Symphony Orchestra v Mnichově. Výsledkem je nečekaně opulentní a kvalitní symfonický soundtrack, který dalece převyšuje Bčkovou pověst samotného filmu.

A ještě jednou byl Conti v pořadu Hudba stříbrného plátna. Je totiž autorem hudby k akčnímu nářezu s názvem Rocky. Conti vytvořil legendární téma Gonna Fly Now za pouhých několik hodin. Protože byl rozpočet prvního dílu extrémně napjatý, nahrávalo se s velmi malým orchestrem a sborové vokály naspívali jen tři lidé, kteří se několikrát vrstvili přes sebe, aby vytvořili dojem velkého tělesa. Tenhle úsporný recept nakonec vynesl Contimu nominaci na Oscara.

A jsme skoro na konci. Dnešní díl pořadu Hudba stříbrného plátna o akčních hrdinech zakončíme filmem Poslední akční hrdina v režii Johna McTiernana. Ten se ujal otěží poté, co režii odmítl Steven Spielberg. Tahle klasika představuje unikátní fúzi filmové hudby z pera skvělého skladatele Michaela Kamena a nadupaného soundtracku plného hard rocku a heavy metalu. Kamen geniálně propojil orchestrální napětí s kytarovými riffy kapel jako AC/DC nebo Megadeth. Arnold Schwarzenegger osobně dohlížel na to, aby hudba zněla dostatečně nahlas. Ukázkou z Posledního akčního hrdiny se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: by a ze snahy o postižení specifických krás finské přírody s jejími zasněženými pláněmi, bohatstvím jezer a nádherných lesů. Svou pozornost upnul ke starobylým finským eposům, jež se staly námětovým východiskem jeho symfonických básní. Jeho dílo je obsáhlé, čítá na 150 opusů, mezi nimi je 7 symfonií, 10 symfonických básní, řada svit a legend pro orchestr, mnoho písňových cyklů a sborů, skladeb komorních, ale i melodramů a jedna opera. V evropském hudebním životě ovšem bývá nejčastěji hrán právě Sibeliův koncert pro housle a orchestr a-moll z roku 1903. Je to vděčné dílo jak pro solový nástroj, tak i pro orchestr. Zařízení Richarda Strause byl jeho prvním interpretem v Berlíně český houslista Karel Halíř. Dílo je plné efektních zvuků a instrumentačního lesku, při němž se nádherně uplatňuje i solový nástroj. Druhá věta uchvacuje krásou houslové kantilény a závěr tvoří jakýsi taneční rej z prvky slavnostní polonézy. Ve druhé části dnešního koncertu bez smokingu pak zazní svita a-moll opus 10 dalšího Severana, norského skladatele Christiana Zindinga. Zinding složil mnoho písní a lyrických skladeb pro klavír, z nichž nejznámější je Rašení jara. Podstatně méně se ovšem dnes hrají jeho další skladby, symfonie, houslové a klavírní koncerty, komorní hudba a nebo opera Svatá hora. My si, jak už jsem zmiňovala, dnes poslechneme jeho svitu a-moll ve starém stylu. Houslový part obou nahrávek bude hrát Itzhak Perlman, doprovází Pittsburgh Symphony Orchestra a řídí André Prevén.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme italského hudebního skladatele, který se proslavil především svými operami Arlesanka a Adriana Lecouvreur, a tím je Francesco Cilea. Narodil se před rovnými 160 lety 23. července 1866. Francesco Cilea se narodil v obci Palmy nedaleko Reggio di Calabria. Hudební nadání projevoval už od útlého dětství. Údajně jej podle jeho vlastních vzpomínek významně ovlivnilo představení Belliniho Normy, kterou shlédl ve 4 letech a byl nadšen. Hudbu pak vystudoval na Neapolské konzervatoři a za svůj talent a píly získal zlatou medaili ministerstva školství. K závěrečné zkoušce na konzervatoři předložil svou první operu Gina, komponovanou na libretto Enrica Grolisciniho podle francouzské divadelní hry. Opera byla uvedena ve školním divadle a zaujala významného italského vydavatele Edoarda Sonzoniu natolik, že se v jeho režii v roce 1892 konalo druhé představení ve Florencii. Sonzonio si poté u mladého skladatele objednal veristickou operu La Tilda na motivy Mascagniho opery Sedlák kavalír. Po úspěšné premiéře v dubnu 1892 v Teatro Paliano ve Florencii prošla řadou italských divadel a zazněla i na vídeňské hudební a

V listopadu 1897 měla v milánském Teatro Lirico premiéru v pořadí třetí Chilova opera se názvem Arlézanka. Vznikla na libretto Leopolda Marence podle divadelní hry Alfonse Dodetta. Mezi pěvci, kteří provedli její premiéru, byl tehdy i teprve 24-letý Enrico Caruso a árii La solita storia del pastore z této opery slavil obrovský úspěch. Tato Federicova romance se pak následně stala oblíbenou součástí repertoáru všech předních světových tenorů.

Opera Arlesanka Francesca Cilei, z níž právě zazněla árie Ella Solita Storia del Pastore v podání tenoristy Jonase Kaufmana, kterého doprovázela orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia s Antoniem Papánem, ovšem při své premiéře jako celek velký úspěch nezaznamenala. Cilea, hluboce přesvědčený o hodnotě díla, se po celý zbytek života snažil operu přepracovat a tak ve výsledku snad nezůstal jeden jediný takt, který by nebyl ve výsledku pozměněn. Přestože autor činil tyto drastické úpravy, ani ve výsledku opera nikdy zvlášť úspěšná nebyla, pouze s výjimkou 30. let 20. století, kdy se těšila politické podpoře vyplývající z osobních kontaktů skladatele s italským dučem Benitem Mussolinim. 6. listopadu 1902 měla opět v milánském divadle Teatro Lirico a opět s Enrikem Carusem hlavní roli premiéru nejúspěšnější Cileova opera Adriana Lecouvreur. Ta je dodnes stálou součástí světového operního repertoáru, a to zejména pro svou melodičnost, vycházející z neapolské operní školy, kterou autor umně zkombinoval s harmonickým a tonálním vlivem francouzských skladatelů, například Gilles Masneta. My si toto Cileovo operní dílo připomeneme hned dvěma ukázkami. Nejprve sopranistka René Fleming zaspívá árii z této opery a pak si poslechneme duet v podání Renáty Scotto a Placida Dominga.

Poslední Chileova opera, tříaktová tragédie Gloria, měla premiéru 15. dubna 1907 v milánské La Scale. Ani ta se nedočkala valného úspěchu a po pouhých dvou představeních byla stažena z repertoáru. Skladatel se sice pokusil o revizi, ale ani ta nebyla úspěšná. Chila s velkou pravděpodobností pracoval i na dalších operních projektech, ale neexistují o tom žádné relevantní doklady. V každém případě se po roce 1907 už na veřejnosti žádná nová Chileova opera neobjevila. Autor však pokračoval v komponování symfonické a komorní hudby. V roce 1913 složil symfonickou báseň k poctě Giuseppe Verdiho, která byla poprvé provedena v Teatro Carlo Felice v Janově. Kromě toho se věnoval také pedagogické činnosti a stal se ředitelem konzervatoře v Palermu a posléze i ředitelem školy, na které sám studoval, tedy konzervatoře v Neapoli. Svou pedagogickou dráhu ukončil Chila v roce 1936. V posledních letech života ztrácel skladatel zrak, přesto se dál věnoval soukromé výuce zpěvu. Zemřel 20. listopadu 1950 ve Varaze, městečku nedaleko Savony v Liguji, kterému udělilo čestné občanství a kde také prožil poslední roky svého života. Jeho jméno dnes nese divadlo a konzervatoř Reggio di Calabria a rodné městečko Palmy vybudovalo na jeho počest mauzoleum vyzdobené scénami z báje o Orfeovi. Dnešní vzpomínku na italského skladatele Francesca Chileu uzavřeme jeho svitou E-dur pro housle a orchestr. Na housle bude hrát Massimo Quarta, soubor i virtuoso del Teatro al Scala řídí Filippo Arlia.